0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český
2: Blaník. Tak když spolu spíme, na bytě tě má.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrán je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém vlaníku.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
2: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
1: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
2: Tak teď už to zvládnem.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

tě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český blaník.
1: To je blaníček.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém blaníku.

si pro mne vším, lásko. Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko. Nikdo než ty, lásko, si pro mne vším, lásko. Milá jak písnička, čilá jak jeřička, buď

chvíle stál žírodnej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

líbil a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
2: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
1: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
3: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník, hlasí se Martin Císař a přeje krásné, dobré vstávání. Co dál tady u nás za chvíli, Michal Davec? Skupina Lucie a písnička Marie. Marie, jsi jako vík, jsi kdo tichá. A nebo Jelena, všude zdejší. Dáš se traku, kterou cestou se dá. Rádio Český Blaník hraje české písničky, ty, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná nebo polojasná bude dnešní obloha, teploty 31 až 36 stupňů. Toliko počasí, za chvíli Monika a zprávy.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Krásné ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Sucho v Česku se prohlubuje a už je vidět dokonce i z vesmíru. A to v rámci porovnávání snímků ze začátku letošního srpna s minulými roky. Rozdíly jsou nejvíce patrné v oblasti Českomoravské vrchoviny a na dalších místech ve středních nadmořských výškách. Srovnatelný s letoškem je rok 2018. Nelegální stavby u Vltavy pomalu končí. Velmi často jde o stavby vyrobené z toho, co bylo tehdy po ruce. Třeba i stará vysloužila tramvaj. V oblasti je mnoho černých staveb bez stavebního povolení, navíc v místech, kde podle územního plánu nemá nic být. Povodí Vltavy jako vlastní pozemků se jich proto teď snaží zbavit. Jednu z nejcennějších památek svého druhu v Libereckém kraji čeká rekonstrukce. Stavbaři už převzali renesanční Červený dům v České Lípě. Co tam po opravách vznikne, ví ředitel vlastivědného muzea a galerie Zdeněk Vytáček.
1: V tom nejcennějším objektu, to znamená Červeném domě, budou expozice. Tím vlastně zpřístupníme tento objekt veřejnosti, protože tady vznikne naše nová pobočka, kde vlastně budeme dole představovat potiskování a barvení textilu.
0: Ve dvou navazujících budovách budou odborné dílny, kanceláře centrální evidence sbírek a příruční depozitáře. Západní Evropa zažila rekordně teplý začátek léta. Rekordní teploty pak v červenci podruhé za sebou zaznamenaly také světové oceány. Překonaly průměrný rekord z roku 2020. Vysoké teploty a sucho v Evropě, ale podle Evropské služby Koperniku z prosledování změn klimatu způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás těší Martin Císař.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6 hodin, k tomu 3 minuty, ano, těšil jsem se a přeji krásné, dobré ráno. Máme pondělí s datem 10. srpna a tohle už je Jelen a všude zdejší.
5: Tak hezké ranko.
6: Nocí

0: 6 hodin a k tomu 12,5 minuty. Přeji krásné, dobré ráno. Je pondělí 10. srpna. Svátek mají Vavřincové, tak všechno jen to nejlepší. Tohle jméno má své počátky někde ve starověku. Nicméně den svatého Vavřince je tu právě dnes a on je patronem cukrářů, kuchařů a také knihovníků. Ještě se podíváme na narozeniny. 66. má známý španělský herec Antonio Banderas. Narodil se tedy v roce 1960. V roce 1985 Michael Jackson koupil všechna práva písničkám skupiny Beatles. A ještě někdo dneska slaví. 79. narozeniny má italský zpěvák. S Hankou Zagorovou naspíval třeba duet Setkání. Drupy mu všechno nejlepší.
1: České ráno
2: na českém Blaníku.

0: tuhle chvíli už tu mám mimo rad také jednu gratulaci, a to k svátku. Přejeme všechno nejlepší psím Damiánům. Ano, právě dnes slaví svátek a já taky jednoho znám. Tak Natálko, pozdravuj toho tvého. Za chvíli Petra Janu a nebo slovenští No Name. Hezky česky i slovensky vám hrajem tady u nás. My máme totiž české písničky rádi.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
7: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
11: Máme.
10: Hele, radši to vem znova.
12: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
13: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Když...

0: Slovenští No Name na českém Blaníku. Já přeji hezké ráno, dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi. Mám tu Xendla X anebo Lenku Filipovou. A jak u nás bude?
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Tohle ví určitě Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. Miládko, hezké ráno, jak je aktuálně?
2: Krásné ráno přeji. Většinou je polojasno až oblačno, místy dokonce skoro jasno. V noci se objevily také drobné přehánky, ale bylo jich velmi málo, takže problém se suchem určitě nevyřešili. Zajímavé jsou teploty, které na některých místech neklesly pod 20 stupňů Celsia, a to třeba v Praze, na Ondřejově nebo v Hejnicích na Liberecku. Jinak jsou teploty mezi 14 až 19 stupňů Celsia a dokonce i na Šumavské Kvildě je kolem 6 stupňů.
0: To je aktuální stav, jaký dnešek bude?
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné s nárazovitým větrem. Nejvyšší teploty dnes budou 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 26 stupňů.
0: No teda, uf, 630, tak to zvládejte a buďte s námi dál.
1: Rádio Český Blaník.

0: Lenka Filipová, letní koncerty Rádia Blaník jsou v plném proudu a Rádio Český Blaník pro vás má další pozvánku.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Těšit se na vás budeme tento pátek 14. srpna. Míříme do Napajedel, začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne v klubu kultury Napajedla Louka. Nicméně tady na místě vám zaspívá třeba skvělá Tereza Mašková. Blanická kapela Petr Kolář, Slza. A vstupné se tady jak jinak na akci Rádia Blaník neplatí. Letos máme pro vás i speciální dárek. A to z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám brzy přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce 100 000 korun na ruku. Tak držím palce, aby to klaplo třeba právě vám. Nicméně přijďte se pobavit a tuhle tu samolepku si tady přijďte vyzvednout. Já vám přeji krásné ráno a těšíme se na vás pátek.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Tolik pozvánka na další letní koncert Rádia Blaník. Teď míříme na silnice.
1: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
5: Z důvodu oprav na Aviatické ulici u letiště Ruzině počítejte se zdržením na dálnici D7 u Kněževsi. Kolona po pojíždí od 3. po 1. kilometr a zdržení 10 minut. Dopravní omezení u Jíloviště brzdí provoze na dálnici D4 ve směru na Prahu. Do kolony se zpomaluje už na 14. kilometru a zdržení přes půl hodiny. A z důvodu dopravního omezení se zdržíte také na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna mezi 212. a 210. kilometrem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Petro, díky, kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici. Číslo je 720 83 63 07.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
9: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
10: Hani malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
9: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
10: Tak teď už to zvládnem.
11: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
12: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
13: Na plátky.
14: Na kostky.
13: S medem.
14: S pivem.
13: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
15: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
13: Více na prodejnyzeman.cz.
16: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S mysli. S
17: Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Rádio Český Blaník.

0: Jo, tak tohle byla Lucie Bílá, skvělé ráno vám všem přeje Martin, za necelou půl minutky už máme 7 hodin. A jaké písničky si dál budeme hrát tady na Českém Blaníku? Mám pro vás skupinu Krištof, život je krásný i na konci světa, Činasky, pohledem z vysokých otáček, Václav Necká, a spousty dalších a dalších. České písničky, které máte rádi, ty jsou tady u nás doma.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jak doma v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dnes bude jasno až polojasno, teď po ránu na jihovýchodě místy i přehánky a teploty přes den vystoupí na 31 až 36 stupňů. Toliko počasí, za chvíli Monika, další ranní zprávy 7.
2: Tak já jdu, miláčku.
3: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
2: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
3: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
2: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
3: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Příjemné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Volební uskupení přihlášená do letošních komunálních voleb mají poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Můžou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy budou mít kandidující strany, hnutí jejich koalice, nezávislí kandidáti anebo jejich sdružení ještě týden. Dopravní tepna 1/35 vedoucí z Liberecka až ke slovenským hranicím patří k velmi nebezpečným silnicím. Za 16 let už na ní zemřelo 255 lidí. Tragickou bilanci problémové tepny má utlumit dálnice, její dostavba se ale vleče. V poslední době na ní došlo hned k několika nehodám se smrtelnými následky. Brno bude mít poprvé společné městské hody. Na náměstí Svobody vypuknou už v pátek a představí se na nich přes 250 členů folklorních chas ze 23 městských částí. Co přesně návštěvníky čeká, přiblíží mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
8: První hodový den, tedy pátek, se ponese v duchu příprav, stavění máje, v centru města bude připravený folklorní program. Ten hlavní hodový den, sobota, kdy se návštěvníci mohou těšit na slavnostní průvod a poté začne hodová zábava.
7: Třídenní program vyvrcholí v neděli bohoslužbou v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. V Birminghamu dnes odstartuje atletické mistrovství Evropy a hned na úvod nabídne 5 finálových disciplín. V běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. Do kvalifikačních kol dnes zasáhne 8 českých atletů. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to opět tvoje.
0: Děkuju, přeji krásné ráno, 7 hodin, 3 minuty.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré pondělí, hezké ráno, za chvíli Eva Farná, Činasky a Tabáček a tohle už je Mademoiselle Giselle a Václav Neckář pro vás.

0: 7 hodin 13 minut, to byla skvělá Eva Farná. Za chvíli si dáme písničku Řemeslo a František Nedvěd.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Ano, právě ona je dnešní písničkou dne a jedna hlasovka z našeho archivu. Je to samozřejmě František Nedvěd a ten nám prozradí, jak tahle píseň vlastně vznikla.
3: Řemeslo to je zase z naší branže, že jo. To všichni víme, že když v noci se vracíme od někud z koncertu, nebo jedeme na koncert, nebo se vracíme, to už je jedno, že se prostě zastavíš u pumpy, tak to dělají všichni, že jo. Ujedou kus cesty, jedaj si kafe někde u pumpy a no a naštěstí tam potkal toho pumpaře, který říkal, je tyhle písničky, já všecky znám a to máte těžký řemeslo a tak si pokecáte a on vám k tomu přidá 4 eskima, což mi za začátku připadalo velmi směšný, 4 eskima, ale teď, když se to vžilo už, tak se mi to zdá jako velmi krásný přirovnání. Dušan je vlastně takový poeta velký a podle těch textů samozřejmě vidíte, že i umí psát, že je prostě dobrý Dušan. Tak my to zase hezky zpíváme.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: A mám takovou specialitu, co se týče teda masa, tak je to vepřový koleno, doporučuji. Na půl hodiny ho hoďte do papiňáku, ono krásně změkne. Pak ho vyndejte a hoďte ho na grill a ono vám vytvoří takovou krásnou kurčičku a je to opravdu neskutečná dobrota.
1: Teda už to vidím, už to úplně cítím na jazyku a konec konců k tomu všemu měkký chlebíček a potom glo zapít to něčím dobrým. No, tak to by byl večer. Nicméně večer s Petrem Kolářem nás čeká samo sebou. Už tenhle pátek se na vás bude těšit a to na Pajedlech. Začínáme 5 minut před 16:30 v klubu Kultury na Pajedla. Tady i Petr Kolář v rámci letního koncertu Rádia Blaník.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Na plátky.
5: Na kostky.
4: S medem.
5: S pivem.
4: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
6: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
4: Více na prodejnyzeman.cz.
7: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
8: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Ahoj, my jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
11: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
10: protože pro vás máme
11: marmelády bez cukru, jahoda,
10: malina,
11: mrnka,
10: švestka
11: nebo mango.
10: Ochutnejte si bez cukru,
11: bez chemie
10: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
12: Marmelády s příběhem.
13: Už tam budem?
14: Nech toho.
13: Raději už tam budem.
14: Přestaň, štěl mě vedro.
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Rascal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: happysport.cz.
18: České písničky, které máte rádi.
19: Na Českém Blaníku.

0: Rádio Český Blaník.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který splá.

0: 7.38, to je přesný čas. Informace o počasí máme pro vás. Posloucháte Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, dnes jasno až polojasno. Teploty 31 až 37 stupňů Celsia. A jaký bude dnešní den, co se týče počasí, to už víte. Ovšem, jak to bude vypadat tomto týdnu, to pravděpodobně ještě ne. A tohle ví Milada Křížová. Milátko, hezké ráno, jaký týden bude?
2: V dalších dnech bude oblačnosti poměrně málo, bude většinou slunečno, teploty se budou pohybovat většinou na těch letních hodnotách do 30 stupňů Celsia, potom v pátek už budou překračovat místy právě tropických 30 stupňů Celsia a o víkendu se opět vrátí ty vyšší teploty tropické, ale v závěru období, buď to v neděli nebo v pondělí, se bude opět od západu ochlazovat.
0: Tak děkujeme za tyhle informace a pojďme si hrát. Tohle už je slovenská Kristýna a písnička Hore Hroně a za chvíli Hana Hegerová, Petr Hapka a Levandulová.

Ježíš přivoněl. A dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám hůř žárlit na ten květ, to ovšem znáš.

0: jo, tak tomuhle se říká česká klasika. Hana Hegerová, Petr Habka a písnička Levandulová. Za chvíli Zoo, už se blíží čas luhu, taky Trezor, Karla Gotta a taky jedna podle vašeho výběru. Jakou byste rádi nechali někomu zahrát, anebo třeba sobecky, v uvozovkách sobecky, sám pro sebe si nechám zahrát, nebo sama pro sebe, logicky. Tak je to pouze na vás, WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici. Číslo je 720 83 63 07. Otevřete WhatsApp, zmáčkněte mikrofon, namluvte zkaz a pošlete to k nám. A my vám zahrajeme na vaše přání nějakou hezkou českou písničku. A nebo taky slovenskou, pravda? Tak je to na vás.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
10: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
17: Český Blaník.

0: Dobré ráno, hezké pondělí vám všem přeje Martin Císař, posloucháte rádio Český Blaník, rádio a české ráno plné pohodových českých písniček. Jak je nabídnu dál, bude tu slza. Z paravanu dál staví svoje sklíče, plánuješ... Verona. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. A nebo jedna letní od Marka Ztracené. Tenhle ten svět byl lepší než teď. Na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Počasí toho dnešního dne jasné až polojasné, ráno a dopoledne očekávejte na jihu a jihovýchodě místy přehánky, ale skutečně jen výjimečně, a teploty do 36 stupňů.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Plocha nových bytů v Česku se dál zmenšuje. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji. Průměrná plocha novostaveb tak nyní dosahuje zhruba 650 metrů čtverečních. Na trhu se také čím dál častěji objevují mikrobyty. Výstavba tzv. Boskovické spojky nabírá další zpoždění. V budoucnu má umožnit přímé spojení vlaků z Boskovic do Brna bez přestupů ve Skalici nad Svitavou. Ministerstvo životního prostředí sice prodloužilo platnost kladného stanoviska EIA z roku 2018 až do roku 2030, ale Správa železnic počítá se stavbou nejdříve po roce 2032. Bolevecký rybník v Plzni by aktuálně potřeboval vyšší hladinu. Město chce totiž co nejdřív odbahnit sousední malý bolevecký rybník. A víc tomu říká náměstek primátora Aleš Tolar.
7: Proto, aby tam mohl vyrazit ten sací bagr, tak potřebujeme mít tu hladinu na maximální úrovni. Součástí toho projektu není jako žádný vytváření plážových prostorů pro koupání. Asi se tam možnost otevře, ale nechceme tam kiosky. V konceptu celkových úprav se s tímhle nepočítá. To je spíš jako klidová zóna na kochání se krajinou a přírodou.
6: Kvůli vedrům má bolevecký rybník ale o 40 cm nižší hladinu a město i kvůli nedostatku vody nemůže dopouštět z Berounky. V Paříži dnes začnou na mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dnu budou o postup do zítřejšího finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězda výpravy Barbora Semanová a také Barbora Janíčková. Tolik zprávy na Českém Blaníku a pokračuje Martin Císař.
0: Ano, jsem tady a přeji krásné ráno.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 8 hodin k tomu 3,5 minuty, posloucháte rádio Český Blaník, s vámi je Martin a tohle už je Marek Ztracený a Léto 95.

0: Jaromír Majer a písnička na přání, ta už je připravena.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ahoj, tady je Honza, prosím, zahrajte písničku pro naší Markétu na Vrátnici, ať nám tam holka neusne. Poslouchá Český Blaník a chtělo by to něco od Dalibory Jandy. Ona jezdí po koncertech právě tohoto zpěváka a má ho snad vylepeného dokonce i ve Vrátnici. Alespoň říkali to kluci, já tu fotku teda nevěděl, ale písničku bych nechal zahrát. Dobrá, tak posíláme pro Markétu.
2: Písnička na přání.
1: Naše

0: To byl Michal Tučný a písnička Pane můj. Tohle je Rádio Český Blaník a České ráno s Martinem Císařem. Za chvíli Daniel Lande a písnička Touha nebo Slza paravany. A také se podíváme na počasí toho dnešního dne. Jaké bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku? Už teď můžu naznačit, že bude velice horké. Tak poslouchejte dál, za chvíli se přihlásí Milada Křížová.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc zvědaví. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yeso!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
7: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
8: Pohoda, klídek, tabáč.

0: Nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tiskulevně.cz. Náplně hned.
0: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

mislila. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak.

0: 8 hodin 33 minut, to byla slovenská skupina Elán. A jaké bude české, moravské a slezské počasí? A jaké je po ránu?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: To ví meteoroložka Milada Křížová. Hezké ráno přeji.
2: Dnes čekáme polojasno až opačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Pravděpodobně i silné s nárazovitým větrem. Nejvyšší teploty dnes budou 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 26 stupňů.
0: Tak to vypadá zase na teplý letní den, tak si ho užívejte. A pokud to bude s Českým Blaníkem, díky za to. Za chvíli Slza, Paravany anebo zpěvačka Hana Zagorová.
1: Rádio Český Blaník.

0: nepoznat.
1: Hana Zagorová, za chvíli Petr Novák nebo skupina Extravem. Českou republikou a vlastně celou Evropou se teď prohání extrémní sucho. A tak hodně často bohužel hrozí požáry. Nejlepší prevencí jsou prý přitom divocí koně a zubři, jak říká ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostal.
2: Dlouhodobé sucho a extrémní vedra v posledních dnech dramaticky zvyšují riziko požárů v krajině. Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých býložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně. Proto některé země, jako například Španělsko, ale třeba i Nizozemí nebo Německo, systematicky vrací velké kopytníky do krajiny, aby snížili riziko požárů. Česká republika by v tomto ohledu měla být také mnohem aktivnější, aby se předešlo možným škodám.
1: Taky názor. Jak se říká, co člověk, to názor, a tohle to byl jeden z nich. Já vám nabídnu další české pro vás a budu se těšit zase zítra úderem 6. A ten, kdo vás provede po 9, je má skvělá kolegyně Veronika Rážová. Mějte se skvěle a pohodové pondělí.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
15: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Raskal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: Happysport.cz.
18: K čemu vám jsme dobrý?
19: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
4: Český Blaník. Český Blaník.

0: Ondráčková prolétla éterem Českého Blaníku jako vítr. No a jestli pak se větru dočkáme i dnes, tak to se dozvíme už za chviličku. Za pár chvil tu bude počasí, ale ještě předtím malá ochutnávka písniček, které máte rádi. Ty české písničky, které tu budou znít v příští hodině. Bude tu jedna od Karla Gotta.
1: O lásky mé, čas mě tam chvám,
0: taky skupina Jelen, Touha a pláč.
1: Až přijde touha a pláč.
0: Nebo Vladimír Mišík, variace na renesanční téma.
2: Láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd.
0: Už za chvíli nejnovější zprávy, ještě předtím slíbené počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Nebojte, nebojte, už zítra to bude lepší, ale ještě dneska nás čeká horký den. 31 až 36 stupňů, na horách kolem 26. Většinou polojasná až oblačná obloha, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Můžou být i silné, tak na to buďte připraveni. Přeju vám krásný den s Českým Blaníkem.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Pohodové pondělní ráno, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Čeká nás slunečný a teplý týden bez srážek. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale zase vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. Děti patří během tropických dnů mezi nejohroženější skupiny. Jejich organismus se totiž s vysokými teplotami vyrovnává hůř než u dospělých a přehrátí u nich může přijít rychleji. Jak je v horku chránit, poradí mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michaela Botová.
12: Hlídejme děti, aby pily, oni nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále ty tekutiny dodávat. Můžeme jim také nabídnout třeba velmi oblíbený meloun. Ovoce se také v těchto dnech určitě hodí.
11: Největší pozor by měli rodiče dávat na kojence a děti do 4 let. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil Botiče van de Zandschulpa z Nizozemska 6-4 a 7-5. Jeho dalším soupeřem bude světová desítka, Američan Ben Shelton. To byly aktuální zprávy, přejeme krásné pondělí.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin a 4 minuty, s vámi už je Veronika Rážová. Za chviličku tu bude taky Pepino Vaněk. Ten vám, stejně jako každý všední den, přinese z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit další libůstku. Tak si na to počkejte. Do té doby třeba Vladimír Mišík, Lucka Bílá nebo Krištof s Jaromírem Nohavicou. Křídla z mídla na Českém Blaníku.
13: Na všechno mám dost času.

0: Expreso Čech, to rekord.
1: Dobré dopoledne, slibovala jsem vám Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a právě teď svůj slib plním. Slovo má Pepíno, který nám přináší rekord vodní.
2: Máte rádi paddleboard? My v muzeu rekordů ano. A velice rádi jsme zaevidovali pana Davida Kahouna a pana Pavla Šustra, který dokázali v průběhu jednoho dne splout na Vltavě 101 kilometrů a po 18 hodinách a 37 minutách dorazili z Vyššího Brodu do Purkarce. Byla to krásná letní cesta a my jsme rádi, že se jim to povedlo a gratulujeme. Takže paddleboardu zdar.
1: My taky gratulujeme, děkujeme moc, Pepíno. Musela to být tedy fuška, ale je vidět, že pánové zkrátka a dobře umí. Tak já se těším, co nám přineseš zase zítra. Do té doby naslyšenou.
0: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
1: A teď už další české písničky, které máte rádi. Jedna od Karla Gotta. Bude tu i Petr Spálený, ale ještě předtím Touha a pláč, tedy skupina Jelen na českém Blaníku.

0: 990 korun měsíčně. Vyberte si svůj Tucson na lenermotors.cz. Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
1: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
2: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
4: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
5: Vy, vykat a vidon, vidra.
4: A vidon?
5: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
6: Ty má maminka.
5: No prostě všechno na jednom místě.
7: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
8: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
9: Oba.
11: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
12: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
13: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte.
14: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Tak už můžu?
18: Točíme.
17: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
18: No to asi děláte, ne?
17: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
18: A dál?
17: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
18: A kde vás najdou?
17: Jako adresu?
18: Webovky.
17: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
18: Máme.
17: Ale radši to vem znova.
19: Potřebujete dětské kolo?
20: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
19: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
20: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
19: Raskal
20: a Bíny.
19: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
20: happysport.cz.
21: České písničky, které máte rádi.
22: Na českém vlaní.

0: Boli sme raz milovaní, tak to byl Pavol Habera na Českém Blaníku. 9:45, to je přesný čas. Dnes máme 10. srpna. No a pokud si říkáte, že se vám nechce vstávat, že se vám vlastně ani nechce ven, nechce do práce, nechce uklízet, nechce nic, tak je to zcela v pořádku. Dnešek je totiž dnem lenosti. Mezinárodně takzvaný Lazy Day připadá každý rok právě na 10. srpna a jedná se o takový neoficiální svátek, kdybychom měli zpomalit. Vybízí vysloveně k zastavení v hektickém životním stylu, také odkládání povinností a je tu také proto, abychom si dopřáli zaslouženého odpočinku. Takže zvlášť dnes, kdy budou panovat poměrně velká vedra, myslím si, že můžete zcela bez výčitek hodit nohy nahoru, hezky si pustit Český Blaník, mít ho puštěný klidně celý den, k tomu si dát něco dobrého. Zkrátka a dobře, šetřte se, pokud můžete, odpočívejte, pokud můžete, poslouchejte Český Blaník také, pokud můžete, a užijte si dnešek. Zkrátka dobře, dnes máme pondělí 10. den lenosti. Je to skvělý den, i když bude teplo, my si ho užijeme. A já vám můžu slíbit, že vám k tomu budu hrát hezké české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Věry Martinové a dáme si i Katapult.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
9: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
8: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
9: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
8: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
9: Maxi dotace.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
12: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, Nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.
2: Můj život v představách často je smyšlený a těžko se mi žilo bez lásky, bez ženy. A teď už jsem prohlédl, se vším jsem smířený. Pro mě místo v koupelně zbylo jen na zemi. A všechny mý věci jsou v komínku složený. A po nocích kopeš mě jak stádo splašený. A sleduješ kuchařky, sleduješ vaření.

Krásný koně měl, na mapě města malý jsou jak blechy, už vím, jak daleko jsou jižní Čechy. Směju se tomu, když počítáš tří, ty tvoje monology nekonečný, všechny ty fobie, stavy a nálady.

0: Posloucháte Český Blaník a to děláte dobře, protože se nám láme hodina za chviličku další české písničky, které máte rádi. Třeba Markétka od Marušky Rotrové.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko.
0: Pak se to taky obrátí a bude tu Marie od Lucie.
2: Marie, jsi jako výkřik do ticha. Já se cítím.
0: A těšit se můžete i na Marka Ztraceného, tedy možná teď nejvíce skloňované jméno zpěváka v České republice.
3: Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fejk, tak popojedem dál.
0: Za chviličku taky zprávy, ale ještě předtím počasí.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes se pořádně ohřejeme. Teploty by měly dosáhnout místy až k 630 stupňům Celsia. Na horách bude do 620. Čekáme polojasnou až oblačnou oblohu, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer od západu může docházet i k bouřkám a přeháňkám. Pravděpodobně budou i silné, tak na sebe buďte opatrní. Za chvilku zprávy a pak jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
9: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Kontrola účetnictví úřadu práce odhalila nedostatky za víc než 5,5 miliardy. Vzhledem k tomu, že kontrola začala už loni, mohl úřad chyby a zjištěné nedostatky průběžně opravovat. Chyby za 3,5 miliardy korun úřad práce už opravil. Informoval o tom Národní kontrolní úřad. Horké a suché počasí zvyšuje riziko požárů v přírodě. Pomoci ho snížit můžou zubři, divocí koně anebo zpětně šlechtění pratuři. Jaký je důvod, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
12: Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých býložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně.
11: Na podporu projektů návratu velkých kopytníků do české přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomáhamekrajině.cz. U severoslovenských Turán medvědice napadla a zranila muže. Členové specializovaného týmu pak včera večer medvědici i její dvě mláďata zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Zraněného muže s mnohočetnými zraněními převezli záchranáři do nemocnice v Martinu. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 45,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné pondělí.
10: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 10 hodin a 4 minuty. Za chvilku Hanka Zagorová s Karlem Wagnerem, Maruška Rotrová nebo Petr Kolář.

0: Blaník koncerty.
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník 10 hodin a 15 minut. Po dalším úspěšném pátečním letním koncertě Rádia Blaník plánujeme další. A ten na sebe nenechá dlouho čekat. Odehraje se už tento pátek 14. srpna a vydat se za ním musíte do Napajedel. Právě tam začínáme 5 minut před 16:30 odpoledne. No a pokud vyrazíte a dorazíte, tak se těšte na Terezku Maškovou, skupinu Slza, Petra Koláře a stejně tak i na naši blanickou kapelu. Stejně jako u předešlých koncertů, ani tentokrát se vstupné neplatí. A i tentokrát pro vás budeme mít sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které vám mohou zajistit velmi slušné peníze. 100 000 na ruku. Tak se tam určitě zastavte, určitě si to moc užijte. No a poslouchejte dál Český Blaník, protože tady vás průběžně o všech letních koncertech informujeme. A informovat budeme dále.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: na který dorazilo kolem 70 tisíc lidí. Sice doprava v Praze potom trošičku vázla, ale i tak to za to stálo. Před námi jsou další české písničky, jedna od Michala Davida. Věra Špinarová nám také zaspívá, stejně jako kapela Činasky.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
7: Ahoj, my jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
8: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
7: protože pro vás máme
8: marmelády bez cukru, jahoda,
7: malina,
8: mrnka,
7: švestka
8: nebo mango.
7: Ochutnejte si bez cukru,
8: bez chemie
7: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Radio Český Blaník.

0: Tak to je povedený duet. Helena Vondráčková, Karel Černoch, všichni zvítězí na Českém Blaníku. No tak u nás konkrétně zvítězí jen jeden z vás, ten, který si chce nechat zahrát nějakou pěknou písničku. Takže pojďte být tím prvním, který napíše na 720-83-6307. Napište mi, jakou byste rádi, komu ji pošleme, pokud máte nějaké vyznání nebo blahopřání, připojte to taky. No a pokud se vám třeba nechce psát, klidně využijte WhatsAppovou aplikaci a nahrajte mi tam hlasovku. Písnička na přání to bude za půl hodiny, tak já už se těším, co tentokrát vymyslíte.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojďte za gorilou.
7: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
9: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
11: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách. Já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Raskal
14: a Bínej.
13: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
14: Happysport.cz.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: Tak to byla skupina Turbo. Chtěl jsem mít na českém Blaníku. 11. hodina odbyla a co chcete vy? No tak určitě písničky, ty české, které máte rádi. A tak vám nabídnu jednu od Xindla X.
1: Snad smysl má ta proměna, snad osud v plánu.
0: Taky si dáme Standu Hloška s Petrem Kotvaldem a jejich Dianu. A nebo duet Teresky Maškové s Markem Lamborou. Náš příběh.

0: a taky to bude prostor na vaši písničku, tedy za chviličku písnička na přání, o kterou si píšete na 720
1: 836307. Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se dočkáme zase pořádných veder. Očekávejte, že napříč Českou republikou naměříme až 630 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 26, většinou bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Ojediněle se ale mohou vyskytnout i přehánky nebo bouřky, které mohou být silnějšího charakteru. Tak pozor na ně. Už za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
6: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.

0: Příjemné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. I druhý srpnový týden ovládnou nadprůměrné teploty. Rána budou ale většinou chladnější. Odpolední teploty ale zase vystoupají k tropickým hodnotám, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. S chemikáliemi se doma setkáváme častěji, než si uvědomujeme. Patří mezi ně například těkavé látky, uvolňované z nábytku a stavebních materiálů, chemické složky v kosmetice a čistících prostředcích nebo mikroplasty. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Člověk není vystaven jednotlivým chemickým látkám izolovaně, ale jejich kombinací. I když jednotlivé výrobky splňují zákonné bezpečnostní limity, jejich společné působení může představovat vyšší zátěž. V chemii, na rozdíl od matematiky, může 0 plus 0 plus 0 dát v součtu 7.
0: Jak se chránit a mnohem více je teď možné zdarma najít v příručce Domácnost bez chemie na webu D-testu. Ukrajina v noci na dnešek podnikla rozsáhlý dronový nálet v Tatarstánu. Cílem útoku byl zřejmě rafinérský komplex v Nižněkamsku. Na ruském okupovaném Krymu po dronovém útoku záchranáři kvůli lesnímu požáru evakuovali kemp. V Birminghamu dneska startuje atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dni je na programu 5 finálových disciplín. V běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. Sprinterka Karolína Maňasová a v koulařských kvalifikacích se představí Tomáš Staněk, Katrin Břiškovská a Martina Mazurová. To byly nejnovější zprávy, mějte krásné pondělí.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 11 hodin a 5 minut k tomu posloucháte Český Blaník. Za chviličku to bude písnička na vaše přání, tedy někomu z vás uděláme radost. No a do té doby třeba Jirka Schillinger, Xindl X a nebo taky božský Karel Gott. Chyť své dny na Českém Blaníku. Tak krásný den.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Hned několikrát denně máte šanci udělat si radost písničkou na přání a teď je ta správná chvíle. Číslo 728-36307 je vlastně takové číslo vašich splněných písničkových přání a tentokrát uděláme radost Mirce, která chce nechat zahrát písničku od Michala Tučného Pověste ho vejš. Píše, že ji dlouho neslyšela, má ji ráda a stejně tak i její manžel, který má dnes narozeniny, takže prý ho tím moc potěšíme. Tak my děláme rádi radost. Tady je Michal Tučný, Pověste ho vejš a krásné narozeniny.
1: Písnička na přání
0: na Českém Blaníku.
3: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Lenka Filipová a Easy na Českém Vlaníku krátce před 11:30. Já mám radost, že Lenka Filipová se zpátky dostala do dobré kondice po nedávném úraze. Nakonec vydala i nový singl po 5 letech, který se jmenuje Norský dřevo, ale už zase tak nový není, přece jenom už o něm od nás víte. No ale koukala jsem se, že je taky neskutečná, protože momentálně jede hned několik koncertů na Slovensku, tedy u našich sousedů, takže já doufám, že potěší i

0: Od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Zdravím všechny posluchače. Jsem Jana a pracuji v řeznictví Zeman Maso uzeniny už 10 let. Tímto zaměstnáním jsem získala stabilitu, jistotu a spoustu nových zkušeností. Pokud máš i ty chuť pracovat v příjemném kolektivu, přidej se k nám. Osobní přístup, stravenky, zvýhodněné nákupy a výčet dalších benefitů, které zkrátka nesklamou.
3: Staňte se součástí stabilní české společnosti a získejte jistotu. Volné pozice najdete na prodejnyzeman.cz.
0: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
0: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
0: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
0: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
0: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
0: CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
11: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
12: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
13: České písničky, které máte rádi.
14: Na českém hladě.

0: Posloucháte Český Blaník a ano, i slovenské písničky si tady hrajeme, protože i slovenská tvorba patří do naší hudební historie. Pojďme se ale teď podívat naopak do budoucnosti, a to konkrétně na jednu úžasnou akci, která se odehraje 15. a 16. srpna, tedy už příští víkend. Pokud máte rádi borůvky, tak potom spozorněte ještě víc, protože pozor, pozor, budou se konat borůvkové hody pod pradědem. Je to taková tradiční akce, která probíhá v obci Malá Morávka a okolí, také v Karlově. No a pokud byste chtěli vyrazit, tak nejenom, že můžete v místních podnicích ochutnávat různé borůvkové dobroty, od koláčů přes knedlíky a další výborné recepty, ale stejně tak se můžete těšit i na celodenní soutěže, zábavní program a tematicky borůvkově orientované záležitosti. Tedy nebudete se nudit, o borůvkách se mnohé dozvíte, možná, že taky si něco přiučíte. Pokud jste milovníky borůvek a chtěli byste si třeba dát něco dobrého z borůvek, tak máte šanci právě tam. No a ještě pozor, pojede tam dokonce i speciální borůvkový vlak do Malé Morávky. Takže mrkněte na to, Malá Morávka, a já si myslím, že pokud milujete borůvky, anebo pokud se chcete zkrátka a dobře jenom bavit, můžete vzít děti, celou rodinu a všichni si přijdete na své. U nás si přijdete na své, pokud máte rádi české písničky, už za pár okamžiků třeba Krištof anebo Hanka Zagorová.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Padá!
0: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
0: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Na plátky.
8: Na kostky.
7: S medem.
8: S pivem.
7: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
8: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
7: Více na prodejnyzeman.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
13: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
14: Čemu vám jsme dobrý?
15: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Český Blaník.

0: Buty a Demáček na Českém Blaníku uzavřel dalších 60 minut plných českých písniček, které máte rádi. A před námi jsou další, další a další, třeba Mandraže a motýly. Nasaď mi na chvíli. Taky kapela Olympic a Osmý den. Dušku nemít, nic mi nepoví. A těšit se můžete i na činasky Láska a data. Byla to taková láska, za chvilku zprávy. Ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes naměříme až 630 stupňů Celsia na horách kolem 26, takže i tam se příliš neochladíte. Čekáme polojasnou až oblačnou oblohu, přechodně i skoro jasno, ale pozor, místy se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, dokonce silnějšího rázu. Tak pozor na ně. Už za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné pondělí, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Nezaměstnanost v Česku v červenci mírně stoupla na 5%. Úřady práce evidovaly 367 346 uchazečů o zaměstnání, což bylo o zhruba 11 000 více než o měsíc dříve. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Zvýšil se i počet volných pracovních míst proti červnu o 1078 na 100 932 pozic. Letadlo z Prahy do Tel Avivu se v noci na dnešek muselo po krátkém letu kvůli závadě motoru vrátit na letiště Václava Havla. V letadle bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. V Praze letadlo bezpečně přistálo. Cestující do cílové destinace následně dopravilo náhradní letadlo. Děti patří během tropických dnů mezi nejohroženější skupiny. Jejich organismus se totiž s vysokými teplotami vyrovnává hůře než u dospělých a přihřátí u nich může přijít rychleji. Jak je v horku ochránit, poradí mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michaela Botová.
9: Hlídejme děti, aby pily, oni nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále ty tekutiny dodávat. Můžeme jim také nabídnout třeba velmi oblíbený meloun. Ovoce se také v těchto dnech určitě hodí.
8: Největší pozor by měli rodiče dávat na kojence a děti do 4 let. Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil Botiče van de Zanschulpa z Nizozemska 6-4, 7-5. Jeho dalším soupeřem bude světová desítka, Američan Ben Shelton. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové pondělí.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Spolu se za chviličku podíváme do Benešova, ale ještě předtím tu pro vás mám dávku českých písniček, které máte rádi. Jednu od Jitky Zelenkové, budou tu i Mandraže anebo Dalibor Janda. Tak pěkné odpoledne s Českým Blaníkem.

0: Jitka Zelenková, ty mě smíš i lhát, tak to je velice lákavá nabídka. No, 12 hodin 16 minut značí, že se podíváme do slíbeného Benešova. No a půjde tentokrát o kulturu. S pozvánkou už je tady pan místostarosta Jakub Hostek.
1: Pokud budete trávit léto v Benešově, určitě si nenechte ujít Benešov City Life. Od poloviny července až do konce srpna se na Masarykově náměstí každou středu, pátek a neděli konají koncerty nebo letní kino pod širým nebem. Vstup je zdarma a program je připraven pro všechny generace. V sobotu 15. srpna nás navíc čeká tradiční benešovské posvícení s muzikou, trhy i programem pro děti. Srdečně vás zveme do Benešova.
0: Tak to zní lákavě, děkujeme, tak já doufám, že se tam třeba uvidíme. Tak hezký poslech, tady už jsou Olympik.

0: to byli dva bratři Křížkovi, Damians, Mám tě rád na Českém Blaníku. 2 minuty nás dělí od 12:30. Já bych vám ráda doporučila, abyste se v rámci dnešního líného dne, protože opravdu dnes slavíme takzvaný lazy day, tak abyste se jen tak třeba rozvalili na sedačku, na pohovku, vzali do ruky telefon a projeli naše sociální sítě. Pokud jste tam ještě nebyli, najdete nás jako Český Blaník a neustále, každý den, několikrát denně dokonce, přidáváme nový a nový obsah, kde se dozvíte spoustu zajímavostí a informací o interpretech, které si tu hrajeme, stejně tak i třeba něco málo o nás. Můžete se poučit, pobavit a hlavně nebudete se nudit. To vám můžu zaručit. Před námi už jsou další české písničky, za chviličku jedna od Petra Nováka. Budou tu i Činasky anebo Maruška Rotrová.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly, mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
10: Český Blaník. Český Blaník.

0: OK Band, snad za to může láska na českém Baníku. Za chviličku 3/4 na 1, což znamená, vy, kteří to znáte, že tady bude Michal Krusberský a už je tu. Ahoj.
1: Ahoj, ano, snad za to může to horko, ale dorazil jsem nakonec včas, takže už jsem tady.
0: To jsme moc rádi, ještě mi prozradí. Já jsem tady poměrně v klimatizovaném prostoru, takže vůbec nevím, co mě venku čeká.
1: No to se orosíš jako vždycky, no.
0: Jo, že jsem vždycky orosená, jo.
1: Ano, když přijdeš zvenku, tak si
0: orosená. Jako půl litr, přesně tak. Tak Michale, co tady chystáš pro posluchače?
1: No, spoustu krásných věcí, rozhodně české písničky, které mají rádi, takže vydržte, přátelé, všeho bude dostatek.
0: Přesně tak, přijde i Pepínovaně, těšte se na písničku dne a klidně už teď můžete přemýšlet nad tím, jakou písničku na přání si necháte zahrát. Je to tak?
1: No rozhodně, už teď plánujte a chystejte SMSky.
0: A klidně pište na číslo 720 836307 a já se na vás těším zase zítra.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
7: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
8: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
10: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
12: happysport.cz
13: Radio Český Blaník.

0: končíme tuhletu hodinku velmi poklidně. Čechomor, Lenka Dusilová a jejich klevety. No a my nebudeme klevetit, my budeme hrát další české písničky, které máte rádi. Hned po zprávách si dáme Divokej byl, teda kapelu Divokej byl a Lahutky.
1: Ty jsi moje láska z oddělení Lahutky.
0: Ano, bude taky Xindolex a Olga Koenigová.
1: Včera mi byl málo, dneska je mi.
0: A ještě Růže z papíru a Brontosauři.
1: Na půdě jsem vystřelil.
0: A taky další české písničky, které máte rádi.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
5: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.

0: víkendovém ochlazení tady máme opět vysoké teploty. I zítra čekáme ráno a dopoledne polojasno až skoro jasno, odpoledne od severozápadu další vyjasňování a teploty půjdou opět nahoru. 23 až 28 v průměru, na jižní Moravě až 30 a na horách kolem 20. Tolik počasí a Vladan Hýl ví, co se dál děje a prozradí nám to teď ve zprávách.
1: Zprávy na Českém dlaní.
2: Příjemné odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Hypotéky zdražují už pátý měsíc v řadě. Jsou tak aktuálně nejdražší za poslední dva roky. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Třeba u půjčky za 13,5 milionů korun se splatností 25 let se měsíční splátka od března zvýšila o víc než 1000 korun. Ministerstvo obrany snížilo počet systemizovaných míst o 39, když zrušilo 34 služebních míst a 5 pracovních pozic. Změny podle úřadu prý neovlivní obranyschopnost státu ani klíčové projekty rezortu. Ministerstvo o tom informovalo na svém webu. Rezervace dovolené přes internet může skrývat rizika. Podvodníci se snaží nalákat na falešné nabídky ubytování nebo podezřele výhodné ceny. Jak se při rezervaci nenechat napálit, poradí policejní preventista Ladislav Beránek.
3: Dovolenou vybírejte nejlépe na známých a prověřených stránkách poskytovatelů. Obzvláště obezřetní buďte u lákavých nabídek na sociálních sítích. Kontrolujte adresu webové stránky. Podvodné stránky bývají na první pohled téměř totožné s originálem, ale často obsahují drobné odlišnosti v internetové adrese.
2: Lidé by dovolenou neměli nikdy platit prostřednictvím odkazu. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupili na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila páté místo a časem 53.77 zaostala jen o 27 sekundy za svým českým rekordem z předloňského mistrovství Evropy v Bělehradu, kde na této trati zvítězila. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné pondělní odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A hezké pondělní odpoledne už vám taky přeje Michal Krusberský. Snad to nejhorší už máme pro dnešek za sebou. A tak jdeme vzhůru k výškám. Tady je Helena Vondráčková.
5: Hojsi.

tam dole, pod hadí skálou, bývaly dříve svatojánské proudy. Na hřebenech vln tančily hvězdy a jejich zpěv bylo slyšet

0: světa. Divoký byl a lahutky. Já doufám, že při pondělku jste si právě teď vychutnali také k obědu nějakou tu lahutku a my se mezi tím, co vy budete třeba ještě vychutnávat, podíváme na naše webové stránky radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka a kolega Dan Rumpík si v něm opět povídá s Honzou Buriancem z agentury Stenmark. Tentokrát si vzali takzvaně na paškál spánek, respektive jsme zjišťovali, jestli my Češi preferujeme spíše letní nebo zimní čas.
1: Mně přišlo hrozně zajímavý, že zatímco v tom roce 2018 byla větší část Čechů nakloněna tomu pravidelně letnímu času, tak po těch debatách odbornej, kdy vlastně zaznívaly ty argumenty častěji pro ten zimní čas, který je pro nás přirozenější, tak ty čísla po 5 letech šly trošku na úkor toho letního času zase zpátky tomu zimnímu. Ale stále, kdyby si Češi měli vybrat, vede ten čas letní.
0: No, je to boj, tak uvidíme, kdy to konečně skončí. Každopádně celé povídání si můžete poslechnout také na našich webových stránkách radioblaník.cz a nebo na našem YouTubeovém kanále. A teď už zase jdeme hrát, tady jsou Redekirken a 1+1.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Ano, Xindrix a Olga Koenigová v blbým věku, což si zřejmě Xindrix o sobě myslel a tak si nechal píchat injekce a zhubnul 30 kilo. Každopádně, jak vypadá, tak to můžete zjistit za 8 dnů, kdy bude vystupovat v Riegerových sadech v Praze. My si tady za chvíli pustíme slibované brontosaury, bude i Hanka Zagorová a nebo Ríša Meller a velká pohodovka Rozeznávám. Na to se moc těším už za malou chvíli.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat, ten obchod mám rád. Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
6: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte se.

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Katka Knechtová s písničkou Můj bože. A možná si to samé říkáte, když se podíváte na ty teploměry venku. Ano, tropy jsou zpátky, tak pojďme někam na výlet. Já vás třeba vezmu do Nepomuku na jižním Plzeňsku. Tady, prosím vás, mají suvenýromat. Ano, snad úplně první v České republice. Prý jim bylo líto, že když tady zavítají návštěvníci v době, kdy už jsou klasické obchody a infocentra zavřené, tak si tady nemají kde pořídit nějaký ten suvenýr, a tak vymysleli právě automat na suvenýry. Mají tady třeba turistické známky, skleničky, oplatky, dřevěné hračky nebo i slaměné klobouky. A kromě klasických návštěvníků sem míří i poutníci, kteří městem procházejí po svatojakubské cestě. Ti se tady zastavují většinou po ránu, takže si taky můžou v tomhletom speciálním automatu ledaco spořídit. Zajímavý nápad, chválíme do Nepomuku, možná se budou inspirovat i další města a rozhodně vám tam za chvíli posíláme toho velkého hrdinu, který v pátek večer odehrál dvouhodinový životní koncert na Letné. Ano, myslím Marka Ztraceného. Stále věřím už za malý okamžik.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
10: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
11: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
11: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.

nám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Ondřej Hejma, Žlutý pes a taky Sametová dozněla ve 14.00 a po 14. se na českém Blaníku dáme kapelu Krištof. Pojď zpívat, tančit do rytmu hrát. Taky bude léto Ivety Bartošové. Léto, léto mý. A ještě Karel Zich. Prostě české písničky, které máte rádi. Hned po zprávách budeme pokračovat.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Tak už můžu?
3: Točíme.
2: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
3: No co asi děláte, ne?
2: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
3: A dál?
2: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
3: A kde vás najdou?
2: Jako adresu?
3: Webovky.
2: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
3: Máme.
2: Ale radši to vem znova.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
5: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítřejší den opět jako malovaný se sluníčkem, bude polojasno až skoro jasno. Odpoledne od severozápadu ještě vyjasnění a teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy tam se rtuť teploměrově šplhá ke 30 a na horách kolem 20 stupňů. Tolik zítřejší počasí, ale teď Vladan Hýl a aktuální zprávy.

Vladanovi se zasekl hlas, takže budeme pokračovat dál. 2:14 je s vámi Michal Krosmerský. No a teď už hrajeme. Kapela Krištof hned teď a já vám přeju hezké odpoledne.

0: taky o tom ví své David Koller, který měl o víkendu vystoupit na Friends Festu v Pardubicích, ale bohužel se musel kvůli nemoci omluvit a nedorazil. Tak doufujeme, že už je v pořádku. A my se teď jdeme podívat na úplně jiný projekt, výjimečný projekt. Jde o srovnávací mapu Zlína a Otrokovic a součástí se teď stává i nadace Tomáše Bati. Jejímž mluvčím je Jakub Malovaný, kterého se ptám, aby nám ten projekt více představil. O co vlastně jde?
1: Jedná se opravdu o unikátní počin, je to porovnávací mapa Zlín a Otrokovice před Baťou a dnes. Stojí za ním tým zlínských kartografů a samozřejmě Zlínské muzeum map. No a cílem toho projektu je ukázat minulost, ale zároveň propojit historii se současností. Takže účelem projektu je představit transformaci měst Zlína a Otrokovic v průběhu času. Ta mapa nabídne srovnání tří zásadních období za sebou, a to před Baťou, což je konec 19. století, za Bati ukážeme zlatou éru 30. léta 20. století, no a samozřejmě současnost, tu dnešní podobu toho regionu. Takže čtenáři opravdu uvidí ten dramatický růst továrních areálů, ikonických domků, čtvrtí a všechno tak, jak se v tom Zlíně a Otrokovicích vyvíjelo. Ta mapa vyjde v polovině prosince, bude to takový dárek k Vánocům všem zájemcům a vyjde v limitovaném nákladu. No a máme radost, že bude pokřtěna u nás ve zlínské Baťově vile.
0: No, mohlo by to být docela krásný dárek pod stromečkem, co říkáte. Každopádně mrkněte se i na webové stránky baťa150.cz, kde se dozvíte rozhodně víc. A teď už míříme k dalšímu létu, tentokrát k létu Ivety Bartošové. Michale, s vámi, dobré odpoledne všem.

0: Český Elvis Presley, Karel Zich, měla na očích brýle. A já už jsem taky nasadil brýle a koukám do kalendáře, že dneska slaví Vavřinec svátek. Tak pánové, 154 Vavřinců máme v České republice a mezi nimi rozhodně jednoho výjimečného kajakáře Vavřince Hradílka. Tak zdravíme jeho a za chvíli vám posílám Lenku Filipovou, budou i činasky anebo Standa Ložek. Mějte dobré odpoledne s Českým Blaníkem.
1: Padá.
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Ahoj, my jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
8: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení.
7: Protože pro vás máme
8: marmelády bez cukru. Jahoda,
7: malina,
8: mrnka,
7: švestka
8: nebo mango.
7: Ochutnejte si bez cukru,
8: bez chemie
7: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
11: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tu

0: potřebujete dětské kolo,
1: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
0: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: happysport.cz.
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček.

aněl. Trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny. A celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: Valčík pro mámu, jsme doposlouchali 15 minut před 15. Tohle byl Michal David.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď to pro změnu bude Pepíno Vaněk, který dnes nabídne další rekord a ten bude ryze letní, řekl bych.
2: Máte rádi paddleboard? My v Muzeu rekordů ano. A velice rádi jsme zaevidovali pana Davida Kahouna a pana Pavla Šustra, který dokázali v průběhu jednoho dne splout na Vltavě 101 kilometrů a po 18 hodinách a 37 minutách dorazili z Vyššího Brodu do Purkarce. Byla to krásná letní cesta a my jsme rádi, že se jim to povedlo a gratulujeme. Takže paddleboardu zdar.
0: No, je to tak a pokud byste chtěli překonat, tak v těchto letních dnech můžete, i když pravda, té vody nikde moc není. Tak nevím, jestli by se vám to teď podařilo.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Tak já jdu, miláčku.
9: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
8: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
9: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
8: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
9: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
11: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
12: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
14: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
13: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
15: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Raskal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: Happysport.cz.
18: K čemu vám jsme dobrý?
19: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Rádio Český Blaník.

0: Petr Janda, Petra Janů, není nám už 17, což je fakt. Těsně před 15. doznívají a po 15. si budeme hrát mimo jiné třeba Helenu Vondráčkovou a písničku Ještě světu šanci dej.
1: Prosím, ještě světu šanci dej.
0: A je naprosto nezbytné, abychom si pustili i Hanku Zagorovou.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo
0: blázky. A bude i spojení herce a zpěvačky Věrka Martinová a Honza Kaniza Poslední relí. No jo, české písničky, které máte rádi, ty budou znít na Českém Blaníku za malý okamžik.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty 23 až 28 stupňů v průměru. Jen na jižní Moravě bude tepleji, tam naměříme zase až 30 a na horách kolem 20. Tolik počasí a s dalšími informacemi už je ve studiu Dominik Šmaus. Dáme si odpolední zprávy.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Policisté v Praze hledali psychiatrického pacienta. Muž dopoledne utekl z vyšetření v ordinaci poté, co mu lékař vzhledem k jeho zhoršenému stavu nařídil hospitalizaci. V minulosti hledaný například shodil člověka do kolejiště metra. Policisté ho vypátrali po 14. hodině. Byl předán záchranářům a převezen do psychiatrické nemocnice. Vědci hledají účinnější způsoby ochrany stád ovcí před vlky. Nový projekt Smart Sheep zkoumá, která preventivní opatření skutečně fungují. Více říká vedoucí genetického týmu České zemědělské univerzity Bára Černá-Bolfíková.
12: Projekt vlastně kombinuje různé přístupy, ať už se jedná vlastně třeba o výzkum přes fotopasti nebo i telemetrování vlků, to znamená, že se díváme, jak se pohybují, a nebo i genetické analýzy. Důležitou součástí projektu jsou dotazníky, kde budeme sbírat data přímo od chovatelů.
11: Hlavní terénní část projektu se uskuteční v lokalitách s častým výskytem škod na hospodářských zvířatech. Paddleboardisté často riskují své životy, neberou si plovací vesty, přestože jim je na některých místech u vody nabízejí. Pokud se nečekaně přižene bouřka, můžou být rychle v ohrožení. Fotbalisté Sparty se zítra pokusí přiblížit postupu do Ligy mistrů. V Lyonu je čeká odveta třetího předkola. Pražané mají k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání, musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Zítřejší zápas se má hrát od 9 večer. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A ty vám rozhodně budeme hrát třeba i na cestu z práce. Už za chvíli Hanka Zagorová, taky Vašek Neckář. Ale nejdřív zpěvačka Helena Vondráčková, která se nedávno přiznala, že miluje bohaté snídaně, ale večer už naopak moc nejí, že jí to nedělá dobře. A vínečko rozhodně bílé, tak si ji teď dáme.

0: Ano, Hanka Zagorová je naprosto nezbytné a je taky naprosto nezbytné, aby jsme si po 15. hodině pustili také 3 ve 3.
1: Rádio Český Baník.
2: 3 ve 3.
0: A co bude tím společným pojítkem dnešních písniček? Rozhodně je to Honza Pokorný. Že vám to nic neříká? No, ty nadcházející 3 písničky totiž Honza Pokorný alias Pokáč napsal. Takže tady budeme mít za okamžik Gampa, Život je pes. Napsal taky písničku Dobrý kafe Luzce Bílé a rozhodně si Pokáče samotného taky pustíme. Dáme si rodinný tip. To všechno právě teď na Českém Blaníku. Dobré odpoledne.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: čase být.
1: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili. A teď mám rozum a tak chodím do zoo na gorily. Díky tomu necourám se městem na mol po ránu. A chovatel mě občas nechá nakrmit pár lachtanů.

dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě tu grilovat, někdo píše statusy.

0: Vždycky od pokáče v rámci 3 ve 3. Tak to je za námi, ale před námi třeba Janek Ledecký, který s námi často obráží letní festivaly. Ostatně, kde budeme vystupovat už tento pátek, kde za vámi přijedeme už tento pátek, tak to vám prozradím na závěr svého odpoledního vysílání těsně před 18. hodinou. Tak s námi vydržte. No a kromě Janka Ledeckého za chvíli i slibovaná Věrka Martinová a Honza Kaniza.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
8: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
9: Tak už můžu?
10: Točíme.
9: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
10: No co asi děláte, ne?
9: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
10: A dál?
9: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
10: A kde vás najdou?
9: Jako adresu?
10: Webovky.
9: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
10: Máme.
9: Hele, radši to vem znova.
11: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
12: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
13: Radio Český Blaník.

0: byla to láska vážně relí poslední.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladě.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, bez sněch města i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečných

0: Mikey Šbirka, možno sa ti zdá a vám se to, přátelé, nezdá, pokud jste se právě teď podívali na teploměry venku. Ano, jsou tady zase ty trapy a rozhodně v tom nejsme sami. Zasáhli celou Evropu a trápí nás velké sucho a hrozí také častější požáry. Nejlepší prevencí proti takovým požárům jsou prý divocí koně a zubři, jak říká ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostal.
1: Dlouhodobé sucho a extrémní vedra v posledních dnech dramaticky zvyšují riziko požáru v krajině. Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých bíložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně. Proto některé země, jako například Španělsko, ale třeba i Nizozemí nebo Německo, systematicky vrací velké kopytníky do krajiny, aby snížili riziko požárů. Česká republika by v tomto ohledu měla být také mnohem aktivnější, aby se předešlo možným škodám.
0: No, takže možná, že v dalších letech místo sekačky si budeme domů pořizovat takového zubra. Kdo ví? Za chvíli u nás na Českém Blaníku třeba Dalibor Janda, Maruška Rotrová a taky Pavel Vítek. Ten bude ze všeho nejdřív a dáme si modlitbu.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Na plátky.
10: Na kostky.
9: S medem.
10: S pivem.
9: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
11: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
9: Více na prodejnyzeman.cz.
12: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
13: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
14: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
13: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
14: Chevrolet Corvette,
13: Camaro Bumblebee,
14: Ford Mustang GT,
13: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
14: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
13: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
14: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
20: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Saďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
15: Radio Český Blaník.

0: Má daleka a taky Michal Penk před 16. hodinou a po 16. pro změnu Martin Maxa ráno v ulicích si poslechneme. Do uší nám zamíří i Karel Černoch.
1: Co mi chceš říct, že mě znáš
0: a
1: jako
0: bude
1: žádný.
0: I Věrka Špinarová. A taky další české písničky, které máte rádi a v těch budeme za okamžik pokračovat.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Pamatuješ na loňskou letní Letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Předpověď na zítřejší den je velmi jednoduchá. Bude slunečno, dopoledne polojasno a pak skoro jasno. No a teploty opět budou šplhat nahoru. Koukám, že v průměru 23 až 28 stupňů. Ovšem na jihu Moravy tam můžeme naměřit až 30 a na horách kolem 20. Tolik počasí na zítřek a teď další aktuální zprávy a Dominik Šmaus s nimi ve studiu.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Rezervace dovolené přes internet může skrývat rizika. Podvodníci se snaží nalákat na falešné nabídky ubytování nebo podezřele výhodné ceny. Jak se při rezervaci nenechat napálit, poradí policejní preventista Ladislav Beránek.
9: Dovolenou vybírejte nejlépe na známých a prověřených stránkách poskytovatelů. Obzvláště obezřetní buďte u lákavých nabídek na sociálních sítích. Kontrolujte adresu webové stránky. Podvodné stránky bývají na první pohled téměř totožné s originálem, ale často obsahují drobné odlišnosti v internetové adrese.
8: Lidé by dovolenou neměli nikdy platit prostřednictvím odkazu. Sucho v Česku se prohlubuje a už je vidět i z vesmíru, a to v rámci porovnávání snímků ze začátku letošního srpna s minulými roky. Nejvíce jsou rozdíly patrné v oblasti Českomoravské vrchoviny a na dalších místech ve středních nadmořských výškách. Srovnatelný s letoškem je rok 2018, kdy v Česku také panovalo velké sucho. Oprava Kbelské ulice v Praze skončí s předstihem. Po rekonstrukci se plně otevře ve čtvrtek v podvečer. To je zhruba o 2 dny dříve, než se předpokládalo. Práce na frekventované ulici začaly 2. července. Ve Zlíně dnes pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy. Bourací práce odstartovaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A my pokračujeme dál a pokud jste právě teď dorazili z práce domů, tak možná vaše první cesta bude do sprchy, tak se ochlaďte a my vám i tam posíláme Xindla X s Mirkou Miškechovou. Cudzinka v tvojej zemi. Michal Krusberský je s vámi, tak hezký den všem. Ještě

chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: Karel Černoch, já vím, co mi chceš říct. No a já vám chci říct, jak vznikla třeba ta další písnička, kterou si dáme.
1: Písnička dne. Na Českém blaníku.
0: My si totiž dáme řemeslo Františka Nedvěda. A řemeslo je jako spousta dalších písniček na albu původně písničkou kanadského písničkáře Gordona Lightfooda. A český text napsal Dušan Vančura. A my se zeptáme rovnou Františka, jak to vlastně všechno bylo tehdy.
2: No, řemeslo to je zase z naší branže, že jo. To všichni víme, že když v noci se vracíme od někud z koncertu, nebo jedeme na koncert, nebo se vracíme, to už je jedno, že se prostě zastavíš u pumpy, tak to dělají všichni, že jo. Ujedou kus cesty, jedají si kafe někde u pumpy a no a naštěstí tam potkal toho pumpaře, který říkal, je tyhle písničky, já všechny znám a to máte těžký řemeslo a tak si pokecáte a on vám k tomu přidá 4 eskima, což mi za začátku připadalo velmi směšný, 4 eskima, ale teď, když se to vžilo už, tak se mi to zdá jako velmi krásný přirovnání. Dušan je vlastně takový poeta velký a podle těch textů samozřejmě vidíte, že i umí psát, že je prostě dobrý Dušan. Tak my to zase hezky zpíváme.
0: No, přesně tak, takže si vás dáme, konkrétně Františka Nedvěda a řemeslo.
1: Písnička dne na Českém blaníku.

0: Marek Ztracený, ta písnička Pomalu. Marek má za sebou největší událost života. V pátek večer si střihnul dvouhodinový koncert na Letné a zaspíval vám tam všechny ty největší hity ze své 18leté kariéry. Předskakovala mu zpěvačka Martina Pártlová a celkem tam bylo víc jak 70 tisíc fanoušků. Tak gratulace veliká a za chvíli od nás ještě vanastovky bude i Věrka Špinarová a nebo Slza a Celeste Buckingham. To všecko na Českém Blaníku.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
10: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
11: Že nic neřešíš.
10: Přesně.
11: Proto jsme vybrali Auto ESA.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší
15: na tisku levně.cz.
16: Náplně hned.

0: Ráno jedu dál, zpíval Karel Gott a my taky popojedeme dál v tom našem odpoledním vysílání a už krátce po 17. hodině vám zase budeme hrát na přání. Ale abychom věděli, co budeme hrát, tak je třeba, abyste nám to napsali samozřejmě. A nebo taky namluvili, protože stačí buď za A poslat SMSku, a nebo namluvit hlasovku přes WhatsApp, pokud jste třeba za volantem a nemůžete ťukat zprávu, tak nám klidně můžete něco nahrát. No a potom ty zprávy i ty SMSky posílejte na číslo 720 836307. Velmi jednoduché, připište nějaké to přání, pro koho by to mělo být a tak dále. A my vám rádi už po 17. hodině zahrajeme. Za chvíli Helena Vondráčková a taky Činasky od nás.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Trubky troubí, vstávat se má.
4: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
6: Vy, Vikat, Avidon, Vidra.
5: Avidon?
6: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
7: Ty má maminka.
6: No prostě všechno na jednom místě.
8: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
9: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
9: La Tropical!
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
12: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
11: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
13: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
14: Potřebujete dětské kolo?
15: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
14: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
15: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
14: Raskal
15: a Bíny.
14: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
15: happysport.cz.
16: Rádio Český Blaník.
17: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznámit.

0: se ti jednou bude zdát a taky Jakub Smolík na Českém Blaníku. A jestli Jakub s námi pojede na další letní koncert už teď v pátek, to vám prozradím v té nadcházející hodince. Ale taky si zahrajeme třeba kapelu Jelen. A bude Jiří Zmožek, Už mi lásko není 20 let.
1: Už mi lásko není 20 let.
0: A ještě Eldorado Valdemara Matušky. No a samozřejmě budou i další české písničky, které máte rádi. A taky jedna na přání.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítřejší den bude velmi teplý, čekáme dopoledne polojasno až skoro jasno, odpoledne od severozápadu další vyjasňování a teploty 23 až 28, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 20. Co dál se děje doma i ve světě, to podrobně sleduje Dominik Šmaus a teď nám to nabídne ve zprávách.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ve středu večer bude v Česku viditelné částečné zatmění slunce. Kdo ho chce sledovat, nesmí si zapomenout dostatečně chránit oči, ideálně speciálními brýlemi. Obyčejné sluneční brýle nestačí, ani když by si jich člověk nasadil několik. Používat nemáme ani CDčka, diskety nebo třeba začouzené sklo. Velké riziko představují také dalekohledy nebo foťáky bez speciálního filtru. Na silnicích v Česku o uplynulém víkendu zemřelo 8 lidí, z toho 5 byli motocyklisté. Jedná se o jeden z nejtragičtějších víkendů. Podle statistik na webu policie jde o oběti od pátku do neděle. Nedostatek srážek a nízká hladina toků se začínají výrazněji projevovat i na Pardubicku. Sucho zasáhlo celý pardubický kraj, ubývá povrchové i podzemní vody. Vodoprávní úřad v Pardubicích vyzval obyvatele regionu, aby vodou šetřili. Filmová tradice Karlovarského kraje dostává nový rozměr. Hejtmanství totiž rozjíždí přípravy na vznik vlastního filmového centra. Co všechno má nabídnout, přiblíží mluvčí krajského inovačního centra Lenka Mahdalová.
10: Plánované centrum by mělo nabídnout dva filmové ateliéry a spolu s nimi také halu pro dekorace a kostýmy s řemeslnými dílnami. Dále datové centrum pro postprodukci, vizuální efekty a archivaci i vzdělávací centrum propojené se středními školami v kraji.
9: A tím zprávy končí. Dobré odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: To my rozhodně nekončíme, pokračujeme dál a za chvíli taky budeme hrát na přání. Takže připomínám, že si můžete stále posílat zprávy, SMSky nebo hlasovky na číslo 720 836 307. Michal Krosberský je s vámi a za chvíli taky kapela Šalom nebo i kapela Jelen s písničkou Za tebou. Teď Hanka Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald, Co ti brání v pousmání.

0: Petr Muk, šalom a bonsoir Marmasel Parý. Mám tuhletu verzi velmi rád. 15 minut po 17. ovšem jdeme hrát na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Tak tady máme zase pondělí a týden práce před námi. Tak nám prosím na dílnu zahrajte do Olmiku písničku od Krištofu a Dominiky Alač, abychom ten týden pořádně odstartovali na té odpolední směně. Zdraví Sandra a my vám tam s radostí posíláme půlnoční hřích.
1: Písnička.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška hledal na českém blaníku Eldorado a já jsem pro vás hledal nějaké zajímavé informace a zjistil jsem, že dneska je to přesně 233 let, co bylo otevřeno pro veřejnost muzeum Louvre v Paříži. No, 233 let, neskutečné. A před 41 lety Michael Jackson koupil všechna práva k písničkám Beatles. Po jeho smrti by mě zajímalo, na koho ta práva přešla, ale možná asi na samozřejmě jeho dědice. Každopádně Michael Jackson už není mezi námi, nám už taky není 20 let a tak si za chvíli pustíme Jiřího Zmoška. A taky David Dale bude s písničkou Potají.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čár. Dá ti okovů pár zlatých, takový schody do

0: Jana Kirchnera, pokoj v duši, tak doufám, že už vy jste taky na pokoji, třeba doma a užíváte si odpoledne.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A my vás mezi tím zase budeme zvát, protože my chceme, abyste si společně s námi užívali léto, prázdniny a další české písničky, které máte rádi, a to přímo tam, odkud nás posloucháte, to znamená přímo u vás doma. Ano, jezdíme za vámi a už tento pátek 14. přijíždíme do Napajedel, kde vás zveme na další letní koncert za účasti třeba kapely Slza. Taky tam vezmeme Teresku Maškovou.
3: Budu při tobě stát.
0: A na pódiu se objeví třeba i Petr Kolář. A rozhodně nemůžeme zapomínat ani na naši blanickou kapelu, která taky zahraje všechno to, co vám na očích uvidí, jak se říká, spousta dobrého jídla a pití a také samolepky Blaníku a Centropolu, které z vás můžou udělat docela bohatší lidi. Takže ty si rozhodně schovejte. A podrobnosti naleznete na našem webu radioblaník.cz.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Ahoj, my jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
9: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
8: protože pro vás máme
9: marmelády bez cukru, jahoda,
8: malina,
9: mrnka,
8: švestka
9: nebo mango.
8: Ochutnejte si bez cukru,
9: bez chemie
8: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
16: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
1: Pojďte si s námi o nich povídat.
2: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu.

ci mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku.

0: když při mě stál. On při mě stál.
1: Jedna pohodová tečka v tom rozpáleném podvečeru nebo odpolední, jak chcete. Jarek Nohavica má mízvu na rtu. A po 18. hodině mandraže, ona se smála. Ona se smála. A dorazí i kapela Kabát se svojí malou dámou. A ještě Petr Spálený a Josefína. Prostě další české písničky, které máte rádi i po té 18. hodině.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze.
5: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů i hned k odběru.
4: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
5: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Na českém Blaníku.
1: Venku máme tropy se sluníčkem, bouřky jenom ojediněle. Koukám třeba na Strakonicku, že se aktuálně nacházejí, a také třeba i na Brněnsku anebo Olomoucku v okolí Štěpánova a Štemberku. Tam momentálně bouří. Zítra ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno. Odpoledne od severozápadu se nám to ještě víc vyjasní a teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30 a na horách maximálně 20 stupňů. Tolik zítřejší počasí, ale teď ještě jedny odpolední zprávy a Dominik Šmaus.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Odstartovala největší letošní oprava na české dálniční síti. Stavbaři dnes začali rekonstruovat D11 mezi Poděbrady a Sackou. Vymění 14 kilometrů povrchu, který je na místě od roku 1990. Oprava se dotkne i 3 mimoúrovňových křižovatek. Hotovo má být do konce října. Sucho trápí také české lesy. Tvorba dřeva se na většině míst zastavila. 70% českých lesních ekosystémů vykazuje podprůměrný nebo ještě horší růst. 9% lesů trpí extrémním nedostatkem vody, 60% vysokým nedostatkem. Karlínské kasárny mají být opraveny. Praha plánuje rekonstrukci objektu za zhruba 2 miliardy korun, včetně DPH. Jak si město představuje využití bývalých kasáren, upřesní radní Adam Zábranský.
9: Už teďka téměř si s tou víme, že tam nebude moc být skoloudováno například bydlení, ale chceme tam vybudovat aspoň v tom podkroví třeba studentské ubytování. A jinak to budou takové prostory ateliérového kancelářského typu. Zvažujeme i, že by tam byly prostory pro vědecko-technický park, nějaké třeba dílny a podobně.
8: Soutěž na dodavatele projektu by měla skončit v lednu. Hotovo má být do roku 2032. V den svých 94. narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románů Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití. Později psal i sci-fi romány. Na koupi jeho pros lidé za komunistického režimu stály fronty, řadu z nich zpracovali filmaři. Tolik zprávy, hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
1: 4 minuty po 18. hodině, to je čas, kdy se s vámi pomalu a jistě taky loučí Michal Krosberský. Mějte pohodový večer, ať už chytáte bronz někde u vody, a nebo se potíte naopak v práci či za volantem, my vám dál posíláme české písničky, které máte rádi. Jana Kratochvílová za chvíli, stejně jako Mandraže, a teď Petr Rezek s písničkou Jsi. Tak dobré odpoledne.
10: Jsi, prostě jsi, rozumíš. Nejen snad, ne, asi vím, kudy blíž.

ty skončíš v jednom hotelu a srdce tvý se stane rámou, než usneš v jednom z hotelu. Sny ty jsou někdy hrozně krásné,

0: Kačí a Šeferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
4: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
3: Potřebujete auto na výlet?
4: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
3: Nebo chcete styl na každý den?
4: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
3: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
4: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
8: happysport.cz.
9: K čemu vám jsme dobrý?
10: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Rádio České.

0: Indomie.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
6: Tisku.cz.
7: Náplně hned.
8: Český blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plotná padá ty, hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
5: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Na rádiu Český Blaník.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat, ten obchod mám rád.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Rádio Český Blaník.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Život plyne dál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

kroužky od sklenic a jinak nezbývá tu, jak vidím, pane, ale v skutku vůbec nic. Když koukám na tu ztrátu, najednou slyším vlastní smích.

jen byste si mě všimnul blíž. Dík vám jsem naplněna, a proto, pane, sami smí. A s vděkou celá

podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Rascal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: happysport.cz.
5: Rádio Český Blaník.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmelady s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch mé.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu les. Ach, krásko, střetěžky mi víč.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

na bezvěze, zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marní.

vagóny a Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat, ten obchod mám rád.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Rádio Český Blaník.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Tři a Severukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
6: Český blaník.
7: Český blaník.
6: Český blaník.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat, ten obchod mám rád.
5: Zkuste si dát minutku klidu.

0: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Český blaník.
2: Český blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrán je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Na Českém hlavě. Český Blaník.
6: To je Blaníček.
7: České písničky, které máte rádi.
6: Na rádiu Český Blaník.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třásl.

kouří od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

Ave Maria. Dnes už se loučí mnohem, mnohem hůř s každou vteřinou. Když jsem šel světem,

jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.